0: Netko je na pošestčih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Na połanskich wiekach Albicach su čera wierca čisto šulerju a zajmcu z cobo w okresa naličili, nekak telko kaž před dvema letomaj. Sudom šulu bie zdjela nedom s busami na wieki přijevo. Jim z přistupni je na posta v ustajerju najšelakoriše połania. Leca prinikruč bie tež agentura za strukturnu zmenu podla, kotra šie so prezentuace firme a zavode poradžovač moa. Nimo toho su šulaki a šulerju času v odstavkách šalake poskytky výku vopytali tak, zo so lepe rozdžilichu. Kak môže ratarstvo v Vúžice nasledne a s dobom hospodárstve nošne vostač? O to dješe čera na témovým dňu vo naslednem ratarstve v Vúžice v domie Tysacatu v Stroži pola Hučine. Sredžišču stejachu praktiske nastorky z regiona, kaž vúživanie čopvoty, kaž ratarskych závodach nastanie a štabilnejše plávanie repika přes přidatnú družinu semenia. Kompetencne Centrum za nasledne ratarstvo Saksko-Krajno zariada za vopsvet ratarstva a geologiju dževa hižo cí leta zromadne s ratarskimi závodami na nových vášniach plávania a na vophospodarenských technologiách. Čenca voty rikuluje Kupkec pekarnia na novom miestne. Mieče Matias Kupka na naprašovanie z Džili zomaja tak viac miestna a moža efektívnišo dživač. Novom tváre maja nov a väčšu pec, PV-přípravu na ceše, pakovanišo za kupcu a miestna k sedženiu. Na nové filiáli, kotraž je od starie niedže 300 metrů smier Sulšece zdalena, sú niedže leto tvárili. Čevec sobu dživačerju je zajšvetečen, je piatk zajšvetečen starú filiálu opuščivo a od dženzniša šice na nové miestne dále dživaja. V budeckým dživadle je so čera symfonijský koncert Srbske komorné filharmonie z mezinárodnej připoznatej tereministku Karolínu Ajkec odmiel. Pod hezvom nevidžomný vôz zaklinčachu mestrujem tvorby Richarda Wagnera, Karla Augusta Kocora a Jana Bilka, kaž tež svojské kompozície v umielče. Karolina Ajk koncertovaše hižo ve viaca 30 krajach, mestrujem Severnej a Južnej Americe a Australskej a je hižo viacere solové albumy vozivýva, kaž tež prinju v obšernú vúčpnicu za tuto nevšetné instrument. Končine Vodeče kunčný načisk za novotvar cirkve ve vulkých redorecach je nimale hotové, tož je možno so hižo kletu vosrieč leta započnú tvárič. Dopraj zamovite cirkvinsko předsedstva za novotvar. Dostanie li voni ve prvním kvartalu 2027 tvarskú dolnosť budesko krajno zariada vostanú ve časovém pláne. A to bych u naše poješče, kotrež namakače tež potom v běhu rania na našich stronách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje treje přes cvý džen pomročeno, maximálne 15 stopňu. Jutze sobotu doplňa maso potom dešťovač na temperatúrach so jutze kajš tež nedelu převele nezmení.
0: Na počasa prvnej pohodžince tež niča zmenivo nie je, to rieka dalešo svobodne, žiadne háčenia, žiadne bliskače. Dobrú jezbu vám všem maj.
1: Srbský rozvoz.
0: Štyri menšiny, pana po šestich.

Hajčara, su tu budešinje srpske kulturne informacije novo vustajenci v Aturili. Pod titulom Srpske duhi a svetleška v zelenem su tam dživa Marije Šovčic z Konjec, nobota Völkla ze Šunova a Felicije tuve Novec Vidžeč. Zaredovanje butejš hudžmja v obrubjene, respektivne spevne, skupina přespolni v opetuariam tam mjenujce zaspeva. Dež s čepotekim přichodne dnu abo tydženje raz budešinje popuču, v ustajencu môžete sa srbskej kultúrnej informácii tu pri postovem na mieste vobladač. Ďalšie pokyvy mám nedom po prichodnej hudžbe za vás.

jednak menšinou pana po šestřiche čas prvný raz na pokyvy za dženca konstitutinia. Sivý obladač, Radvorská šula dr. Maria Golmusec vosvědčí dženca svoje stoletné obstače. Jeden z vážkov jubilejného svědženia dre buče vůstup bývšeho šulského kora pod návodom Bogny Korinkovie. Nětoše šuloky již opilně za svůj vůlky vůstup zvučuja žocu kvílu. Skvarnostně z totech návodnin přeprošuja tež učarjo a šulorjo na jubilejné svědženo tamnějšeje šule, mězdrujím, moža si opetovarjo.

0: Набожне слово.
1: Magenza Maria Koklina z Radvoria.
2: Dženca před 70 letami zromadži so v Lipsku niedže 70 000 ľudí, so by přečivo režimy NDR mierlivé protestovalo. Bez kúždeje namocu abo roženiu, celé bez haneniu a zraneniu, stá so tutun džen z kľúčovým vokomikom mierlivé revolúcie 1989. Vopstajne, ščerpne a mierlivé proteste vúskutkujú vopstajne a trajne politické a hospodárske zmieny, ktoré švedžichu naposled k sypneniu múrie a k zjednočeniu Nemskeje. Kajke to silne znamio, zo koreni naša svoboda, svoboda našich dječí v mierlivých spiečovaniach. V malých a vulkých rozkorach a zvádach živenia mieli sebe samých a naše dječí na to dopomnič. Trajne dobro a zbožo budeme sebi jeno špotom zdobič, když so jeden druhému přivobročíme, když sme mierliví a skečbní. Nido nemeli so nespokojnosti, svareniu abo samohaneniam a namoce podač. Mieli so stajne vo zromadne púč vujednania a rozrysania pracovač. To, što chceme žneč, mieli vusič. Bože, pomaj nám, so bychme za to stajne po mierlivých púčach kročili.
1: Nabožné slovo ste slyšeli od Marie Kokliny z Radvoria na roku a za mojitosti tam nižšie vosada s tým je cimenčiny do šestich.

0: Časnik tu v budyskim studiu pokazać, že sač menšinou pošestčich, a to je na piatku. Dženca, čas za vidu vidomosť a vuna makanky s mirčinom venkom.
1: 3, 2, 1. Vida vidomosť a vuna makanky.
2: Sredu je so katolský cirkví, kež kuždy leto 7. oktobra svedžen sviateje Marie Kráľovne Rožoca svedčiu. Na tutom svedžen je tiež mnoho cirkvo svedčené, napríklad Radvorská vosadnica. Tola hinak, hač viele tamných Marijných svedženov nima tutom džen žaden nábožný abo biblický pozadk, ale svetný. Mienujúce veľkú bitvu na moriu pred 405 letami. 7. oktobra 1571 odmie sa morská bitva pola Lepanta mes osmanijským mocnostvom a Sviatej Ligu, štož by zjazk Španijskeje, Vatikána, Venediga a dalších italských miestov. Od pozdného sredžoveka mienujúce spýtaše sa osmanijské mocnostvo všetko zaso do Európy zadobývač a po sredžnom moriu přestrievač. Tak dojnže přes lidstotky mě s tedyšími evropskými krajemi a osmanijským mocnostvom zas a zaso ke konfliktam a vojnam. Tež leče 1577, jako osmanijské mocnostvo cyprisku kupu obsadží, štož by tedy kolonia Venediga. Jako reakciu na to so jacore evropské kraje pod vlivom Bamša Piusa V. zjazachu a zromadnu flotu zestajachu. 7. oktobra dojnže potom blízko grekského miesta Navpaktosa, tedy Lepanto, na moriu k bitve. Nimale 500 vodžov a jacehat 150 000 námorníkov a vojakov tam vojovaše. Trochu je so, zohač do 500 000 ľudí při tým zembrie. Při bitve budeš jednore španijský vojak zranený, kotrež je dženca značiši hač je v obdželení viašojo. Miguel de Cervantes v při bitve od sioch kulko trechene, jedna zlemi jeho ľivú ruku. Ze svojej pravicu je potom viele let poždišo písal knihu o Don Quixote. Bitvu na onem dňu pak Sviata Liga dobil, hač runie šmeješe menej vodžov a menej ľudí. Jako džak za to postají Bamštede nové sviaty džin. Mienujúce one džin sviateje Marie Kráľovne Rožoca, s kotrým šmiło so na dobyče katolského zjazka při bitve pola Lepanta 7. oktobra 1577 spomínač.
1: Vieda, vedomosť a vuna makanky.
0: To by je Mirčin Vienk z našej rubriku VVV. A s tým jenom byl k našej ešť, nieko zaspieva nám Michał Cysz.

0: Nieže posta ustajario, k tomu přednošky a prezentácie hajptebych včera ralbicach na povanských vikach. Cieči raz sovone vodmichu a znova bychu vúspiešne. Tež zvída viesnanosť gmene ralbice rožant Hubertusa Rčaria.
1: Ja som jara vesel, že sa tuto viki tu převedu a že je tež ten vodvost tak jara pozitívne hačnik od ustajario, tež od stron šulori a som jara džakovne našim učerajam, ktorí sú to přihotovali, tež vedníctve od šule a všetkým, ktorí sú tu podpírali, vo sebe pak tež tým ústajerom.
0: Kak je so šulariam a předovzačelám ľubivo, to slyšíte za 20 menšinou tu po našich povestčach.

0: Dobre ranie, dzieci. Dzieńca je posledni dzień do nazemskich prozdnin. A tak poladamy jeszcze raz spiesznie došle. Rajbicach miachu wulke pohovanske wiki. Radwoju svieča 100. jubilej šule. A Pančicach serbske zakładne šuli Jakub Bot Čišinski svieča leca 75. obstače. A tohodla so dzieci dzieńca jeszcze raz tak poriadne poča, dokelž przewedu tak mienowany darjenski bier.
1: Vše dzieci beža? Nichtu ne durbi ničo darič, voprodže te dzieci so prucuja vo to sponsoru namakač, što haka vile so pon sponsoru jo kužem samom převostajne, je môže so rozsudžiť, ja darju nešto na te koha, kiš te dzieci beja, abo jem praje to mi prestrašne, tu ne prefit, ja dam jenu krutu zumu.
0: Poveda vúčerka Julia Jankovscina. Pene zöki žiči s pomocou sponzorov a svojske je vutrajnosti naromadža chcedža do porienčenia šule dyknuć.
1: My máme tu ideju, my chceme s žičimi aktivnišo dživač a nám husto dyske resredky faluja. Napríklad moni mažanú kuchnu, čiž bojemo vopročo aktivne so se strojem zeživienom a zeušim, što ešte poprom kuchni trebne tiež jemo rozestaječ. Nám faluja vecky za GTA, my chceme rade GTA blido tenis poskyčiť, my máme pak jenuž jednu platu a tak dále. Tak to reka za liščina přečujo jara vulka a sredky sú snadne.
0: To ma so netko zminič. A za to dženca pančičanske dječi kloštorským dvorje svoj darjenský bier převedu. A to najlepše, nie sú přitom same.
1: Zobrchmo mu tun cilky, šmo ve Pančicach máme, jako dajky tiež vúžili, smo mu přeprosili tiež dživonu za zbrašených, my sme přeprosili tun spichovanskú šulu, přečulské skupine z Votru a ze Spančicu přeprošené, to reka mu so tam širomadže zetkáme a že mu si to nádiom na teréne šinč.
0: Najrenčo je zromadne, je najlepšie heslo. Nic jenom švercore šule svieča jubileje, ale tiež Dundak svieči tutom týdženiu svoju prvnú nulu. Zromadne se všemi dječacimi reporterami a reporterkami zľaduje na 10 let dječací magazín Dundak serbským rozvosu. Tu iš neskomčše partivusovanie júce ráno na podživečích.

0: Super Chas, se zwischau, wulke skupine Schulako a Schulario, ki super Kodbach, mir stenisch chemi, Ralbizach, Beali Tambichu, Ceramenütze, Zeci Ras, Bovanske Wiki. S Zedlem i Ruze, geist die Schuster de Rosmoje, so sonnili Noostsche, wonei Schellakorischich Bovanjach. A Benno Schota, jet tam nikotre Wosse zapopadnu.
1: Za mnou i bische to kaž małe dyrdom dy. Do wonjewie wobore so sydnyč, sami krene čišč mirič, abo jednore z hamorom hožiki do zdunka klepač. To a ište vele viace se mou rajbičanske šuli na dvore a športové hali.
2: Za mě bische djece najzajemavše DDDK.
3: Jasti, was wir reden ankam, so muss ich in das Wille Lujimi aus Herbst richtig. So haben wir Jahre sein, wo es nana da sozial noch hieß, so ist Schweka mit Joac, nana Pistaka, aber Vestaroninische.
4: Damit ist von Mobuli, sehr neibole cool, glaube ich, Pistaka und Ankawa. Hi, gerade wenn du dann halt Chinch hast, oder wenn du da Chinch.
5: Da will es mir aus der Ladau, hat schon nicht bis schon Jahre sein, aber.
6: Nicht, dass es fahren und muss du die Bulli sind, aber ja noch. Když nám ty rozkaz, co jsme ty napísal si na jednu celku, musíme jednu dostaneli, tam můžeme si potom také napísat, co jsem tak činč.
1: Une tom jako menice riadu nízkých rumnoštách u šuli, přednožky v opovovanské orientaci, abo tyž zmenom učba zetka vědomost. Podle moderných povovaní je husto do menice Češko se konkrétně šedne džim šedstajíč moc, tak praje i Bošči Paulik, když živa na polu mikroelektroniky.
7: Na zaměr v úprodě se kusíme pokazat, jak to po nás nutské upadá, dokud pojeno mulora, jen výštěn činí, pojeno pekara, mají jen vysvět představ, nebo po vele povánu, no, tam vele druhých věcí zavěšet tomu sluša. A na zaměr ty kusíme pokazat, co po nás tak co možné je, že po nás došli lidi dává, jako to jsou například elektrikáři, mechatroniky, nebo inženýři.
1: Star šulory, a popodňu ty štůjšto dorošče, než se povolanské věky Ralbicach obladá. Za firmy, když se představíchu, by se to znova úspěch.
8: Takže pak jsme například spokojili, ale jsme měli pořádně odřečené s těmi šulerami za praktika, za eventuálně vykupování.
9: My jako korona jsme opravdu spokojili, jsme měli vile zájemců, to by ty jara děry rozdělené. Takže jsme měli čas za rozmluv, jsme se měli děry vůměnit s těmi zájemcami.
10: To myšlené bylo, žila jsou lidé tu byli, kteří jsou opravdu interesu pokazali, ty jsou se uprašovali dla praktikuma nebo živa. A druhé jenož tak bylo, no hej, remeslo to nič za mne nejo, ale já mu rádi ty ladám.
1: Celkovný koncept s přednoškami, prezentáciami a možnostěmi se vůzpětat, že se znovu poradžil. A to s pomocou celé šule, však oni mu učerjou, tyž šulorjou na každém rožku pomachu.
0: Povanske Wiki bych včera Zeci Ras Ralbičanski šuli. Benno Schota je tam serbský rozvoz prezentoval a so s předovzačelemi, vůčaremi a šulerami rozmluvil.

Hi, Karolina Eik, zwerzujete ich tuto njevšedne zvuktermina za serbske hudžbu. Na program jeste jako mjezdrujim tež tvorbe Karle Augusta Kocora a Jenana Jana Bilka. To potekim čera, što ste kunc tydženja na planje, to zoniče nydom za cimenčin po přichodnej hudžbje.

0: Drude dosa ižo jedna sada, abo vosebita vojn, gajš napšikvat šalka kofeja, a naraz je duchu nechtu zaso cele bliski. Gajš našej noje svuchorje, kotraž jedna v starom domje voki nause.
1: Činiš kofe? Gajš vaša vovka?
2: Kak da je on činiva?
1: Ne veš to. Je mi to raz na svečenu rekva, jako sem jej v kuchni vupomala.
3: Na každu šalku jednu žičku. A k tomu ište jednu za šmak.
0: Hej, tak blízko môže zajšvost naraz zaso byč. Naša nová svuchora, tam, kdež bydli moj ona rika, jedna vo dopomnenkách, svojbie a prašeniu, keľko zajšvostče našim přichodže cí. Keľko z toho rád ľubie převozmieme a keľko kamienňu radšo nevobročame, Mirčin Venk je ju napísal a Tereza Grigorová je režiu vedva. Novú svuchoru svišiče tu pala nás zajúcišim po takým nedželu sámským rozvosu.

0: Jako Journalist, ja, deshalb schätze ich, dass ich das Schmuschel mit Temo, kann ich gerade bremen, Dale Wertschitsch. Bei dem ich im bewiesenen Chasu war neue Muichu Rospravitsch. Dachs mir bschät Letamai Rätscheli war Renaturierowanju Czornice, mir ist Pritschetsami a Haslowom, a Oktoberskim Wusowanju Wulatka, gotrisch so jutze Wusowa, nitko sonnime, so bi bschätwarinje Riki Wuspischne. Na pschikwadze Zwerecha, gotrisch je so po wiatze hatsch 200 Litach do tutoho regiona nauruchiwo.
1: Madlena Mitschkec z Přirodoškitnije stacje v Nesvačidle woblada se při Czornice wotrym sanu tostu hauzu. Fachhoze nidom widja, so je tu wulki rimsak pobyl.
2: Jen widzi des lede, wat ich zubo, de schreike smui sutek rec wo proje pokaska nato so dische jo wobro. A potom majen to tis delega majen tuteriane slede, dische wo proje jasne widzic tu bische wobro aktivne.
1: Kožuch hat lásu bobral jetzt dotky honili, aby ješe v honi vúžice, kaž tiež drúži v kraju v utupiene. Kunc 18. jetzt dotka sú v regióne posledné bobre videli. Miestem sú vone při veľa rekách a riečkách sa so doma, netko po takým tiež při Czornice. Tu je naurod, než to celé vosebite o, šako by votresk reky mies priečecami a haslovom pred letom aj hišče tvarnišťo. Netko má doho zrunána Czornica za so přírodné vodmenjavé rečnišťo.
2: Što to ze ste přírodu čini, to my tu tež vopročo jara der vidíme. Den vidí, so jo te štome rostu, so jo ta vuka jara mokra, so jo tež vopročo te družine, kotre štet mokro tu trebe ja. Ale vi so tež na bobru jen vidí, so jo to vi so jene dobre miestnoš, kotre še vopročo na družine bohata.
1: Dota však bych u serbske končine při Czornice, Zadkuli a Kloštorskej vodže byl blak na bobrovej karče. Druže v buddhijskim okresu sú bobre dávno za so doma, 80 revírov sú biologojo miestem zličili. Tež džakovano pokývam z ľudnosťe. Štúž po takým bobre abo ich sliede při rekách vidí, to nech fachocám přírodoškitnije stácie v Nesvačidle zdieli.
0: Sče vyjže raz bobra live vidželi? Ja nic nažel, ale by rade. A jeli chceče vidžeč, kak bobr po Czornice pua a svoj skoutvari, zasvičče Juce Wulatko. Připodňu 12. kajš přeco televízii MDR.

z Rejo, Rejemi, z KPU Kontakt. Na učinu jezbu, kotraž tradiciju a modernu zvjazuje, možete so dženca podač. Floppy Dolls zu Sassotu, a to dženca do pohdnja džesačich, na vulke žoli, dživa dva narodže tu budešinje. Za kulisse Karite v Kamjencu poladač možete juce pod heslom Caritas zvjazuje generacije, s če přeprošení na džen votorenih duri. Po podnju dvemaj tam durje vočinja, hač do šestčich budu vočinjene na zapadnej droze 22. Kamjencu. Nadrobnejšie informácie k programe namakače internete pod caritas-oberlausitz.de. Ja som tam poladal, tam napravo namakače letak o tom zariadovaniu. Jutze zmeja Evangelskej cirkvi v Vázu osobite píšelový koncert, so s čom je tam kantor, organist a harmonist Matthias Müller. Započne sa po podniu 4, zastup je domotne. A další koncert rieže na zemských koncertov bude nedželu. V 4 víta vás skupina po 4 do Nebelčanskej biesady. Jeli sa vám kofia a tykanca chce, môžete sa tam hižovicioch podať.

0: Da bist du Andreas Bicking. Und jetzt gehst du mit Mircina Wienko.
1: 3, 2, 1. Weh, weh, weh. Wieder musst ein Wundermagang gehen.
2: Sredu je so katolski cok, wie kaj škožde leto 7. oktobera svedžen sjateje Marije Kralone Rožuca svedčiu. Na tutnu svedžen je tiš mnoho cokvo svedčene, napšikvat Radvorska vosadnica. Tola hinak, hač vjele tamnih Marijinih svedženov nima tutun dženžade nabožne abo biblijski pozadk, ale svetne. Mjenujce vulku bitvu namorju pred 405 letami. 7. oktobra 1571 odmě so morská bitva pola Lepanta mes osmanijským mocnostvom a Sviatý Ligu, štož by zjazk Španijskeje, Vatikána, Venediga a dalších italských městov. Od pozdného sredžoveka měnujce spýtaše so osmanijské mocnostvo přeco zaso do Európy zadobyvač a po sredžnom morju přestrivač. Tak dojnže přes lidstotky mes tedyšimi evropskými krajemi a osmanijským mocnostvom zas a zaso ke konfliktam a vojnam. Tež leče 1577, jako osmanijské mocnostvo cyprijsku kupu obsadži, štož by tedy kolonia Venediga. Jako reakciju na to so jacore evropske kraje pod vlivom Bamša Piusa V. zjazachu a zromadnu flotu zestajachu. 7. oktobra dojnže potom blízko grekského města Navpaktosa, tedy Lepanto, na morju k bitvě. Nimale 500 vodžov a jace had 100,500 námorníkov a vojakov tam vojovaše. Trochu je so, zo hač do 500,000 ľudí při tým zembrie. Při bitvě budeš jednore španijský vojak zranjený, kotrež je dženca značiši hač je v obdželení viašojo. Miguel de Cervantes bu při bitvě od cioch kulko trechene, jedna zlemi jeho levú ruku. Ze svojej pravicu je potom viele let pozdišo písal knihu o Don Quixote. Bitvu na onem dňu pak Sviatá Liga doby, hač runie šmeješe menej vodžov a menej ľudí. Jako džak za to postají Bamštede nový sviatý džin, mienujúce one džin sviateje Marie Kralone Rožuca, s kotrým šmielo so na dobyče katolského zjazka při bitvě pola Lepanta 7. oktobra 1577 spomínač.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Hej, Runje, sme slyšeli Mirčina Wienka z www. Dnesko slyšíme Štefana Kostorša ze spivom Jesu ostalitetne a potom přizamkne so na Božné slovo. Jednodom 10 menšinu do 8.

0: nábožné slovo. Mađenca Maria Koklina z Radvoria.
1: Dženca před 70 letami zhromadži so v Lipsku niedže 70 000 ľudí, so by přečivo režimy NDR mierlivé protestovalo. Bez kúždeje namoce abo roženiu, celé bez haneniu a zraneniu, stá so tutun džen z kľúčovým vokomikom mierlivé revolúcie 1968. Vopstajne, ščerpne a mierlivé proteste v úskutkuachu vopstajne a trajne politické a hospodárske zmieny, ktoré švedžichu naposled k sypneniu múrie a k zjednočeniu Nemskeje. Kajke to silne znamio, zo koreni naša svoboda, svoboda našich dječí v mierlivých spiečovaniach. V malých a vulkých rozkorach a zvádach živenia mieli sebe samých a naše dječí na to dopomnič. Trajne dobro a zbožo budeme sebi jenož potom zdobyč, kde so jeden druhému přivobročíme, kdež sme mierliví a skečbní. Nido nemeli so nespokojnosti, svareniu abo samohaneniam a namoce podač. Mieli so stajne vo zromadne púč vujednania a rozrysania pracovač. To, što chceme žneč, mieli vusič. Bože, pomaj nám, so bychme za to stajne po mierlivých púčach kročili.
0: To praje Maria Koklina z Radvoria, nadavku a zamojitosť či radvorskej vosady dženstnejším nábožným slovie. A s tým je 5 do 8, netko zvýšime ešte skupinu Daisy Dogs s titulom Přečeljo.

Buchoac, je, Pschirjane mehrere krasne, Jensa, Jutze, snano, nic najlepša ideja, znaje menša, nic najlepše vedro za to. Snano so, skerje poskiči sebi vustajencu vobadač. Včera su sarpske kulturne informacije budešin je tu mjenujce novu vustajencu votevrili pod titulom Sarpske duhi a svetleška zelenem. Su tam dževa Marije Šolčic, Skonjec, Norbert Afölkla ze Šunova a Felicie Tuvenoec Vidžeč. Zaredovanje budeš hudžmje vobrubjene, respektivně zpěvně, skupina přespolní v opetuáriam zaspěva. Dostče po takým příchodným raz budešině popuču, v ústajencu možete sebi sámské kulturní informácii tu při postovem na městě obladač.

0: Dobre ranie, dzieci. Dzieńca je posledni dzień do nazemskich prozdnin. A tak poladamy jeszcze raz spiesznie došle. Rajbicach miachu wulke połowanske wiki. Radwoju svieča 100. jubilej šule. A pančicach serbske zakładne šuli Jakub Bot Čišinski svieča leca 75. obstače. A tohodla so dzieci dzieńca jeszcze raz tak poriadne poča, dokelž przewedu tak mienowany darjenski bier.
1: Šie dzieci bieža? Nichtu ne durbi ničo darič, voprodže te dzieci so prucuja vo to sponsoru namakač, što haka vile so pon sponsoru jo kužem samom převostajne, je môže so rozsudžiť, ja darju nešto na, tu, na te koha, kiš te dzieci beja, abo jem praje to mi prestrašne, tu nepše fit, ja dam jenu krutu zumu.
0: Poveda vúčerka Julia Jankovsina. Pene zöki žiči s pomocou sponzorov a svojske je vutrajnosti naromadža chcedža do porenčenja šule tyknuć.
1: My mamy tu ideju, my chcemy žiči mi aktivnišo žiwač a nam husto diske resredki faluja. Napríklad moni mažanú kuchnu, čiž bojemo jemo voprodže aktivne so ze strojem zeživienem a ze všim, što ešte poprom kuchni trebne tiež jemo rozestaječ. Nam faluja vecky za GTA, my chcemy rade GTA blido tenis poskyčiť, my máme pak jenož jednu platu a tak dále. Tak to reka za liščina přečo jo jara vulka a sredky sú snadne.
0: To má so netko zminič. A za to dženca pančičanské dzieči kloštorským dvore svoj darjenský bier převedu. A to najlepšie nie sú přitom same.
1: Zobrchmu mu tun cilky, šmo ve pančicach máme, jako dajky tiež užili, smo mu přeprosili tiež dživonu za zbrašených, my sme přeprosili tun spichovanskú šulu, přečulské skupine z votru a ze spančicu přeprošené, to rekamu so tam širomadže zetkame a že musí to nádiom na teréne šinč.
0: Najrenčo je zromadne, je najlepšie heslo. Nic jenom švercore šule sveča jubileje, ale tež Dundak sveči tutom týdženju svoju prvnju nulu. Zromadne se všemi dječacimi reporterami a reporterkami zladuje na 10 let dječací magazín Dundak serbskim rozvosu. Tu již neskomčše partivusovanje, juce rano na podživečich.

0: Možné slovo.
1: Magenza Maria Koklina z Radvoria na roku a za mojtosť čítam nižšie osady.
2: Dženca pred 17 letami zromadži so v Lipsku niečo 70-40 ľudí, so by prečivo režime NDR mierlivé protestovalo. Bez kúždeje namoci abo roženiu, celé bez haneniu a zraneniu, stá so tutun džen z kľúčovým vokomikom mierlivé revolúcie 1968. Vopstajne, ščerpne a mierlivé proteste v úskutkuachu vopstajne a trajne politické a hospodárske zmeny, ktoré švedžichu naposled k sypneniu múrie a k zjednočeniu nemskeje. Kajke to silne znamio, so koreni naša svoboda, svoboda našich dječí v mierlivých spiečovaniach. V malých a vulkých rozkorach a zvádach živenia mieli sebe samých a naše dječí na to dopomnič. Trajne dobro a zbožo budeme sebi jenož potom zdobyč, když so jeden druhému přivobročíme, když sme mierliví a skečbní. Nido nemeli so nespokojnosti, svareniu abo samohaneniam a namoce podač. Mieli so stajne vo zromadne púč vujednania a rozrysania pracovač. To, što chceme žneč, mieli vusič. Bože, pomaj nám, so bychme za to stajne po mierlivých púčach kročili.
1: To praje Maria Koklina z Radvoria, džens nižším nabožným svoje. A s tým, so vusovanie pomalku nakila je 4 do 9.

0: Na Bramboske Techniske Universische, Vesvam Komorovia, su Zora Vetvorili Nove Semester, a to za Schuch, ako su se rozsužili za Zeptarski Studium Primarnika Sreženka, to groni až budu ve zakvadnych Schulach Zeptarisch, abo teke ve Uše Schulach ve šakorakich Předmiatach. Mjase temi sto vesem a čižašča zachopienkaremi so predn raz stiri studentki a jaden student, kotereš su se rozsužili za fachovu kombináciu matematika-sarbščina abo nimščina-sarbščina. Nikotare mogu južo sarski pejedaš, druge akle zachopiju, dvije studentce ste prišve cora na vetvorenje semestra v sarske drastvje.
1: Mese Gronilea Šuvatojc, a ljubojom serbsku kulturu. Ja bydlim v Bokovach a som 20 let stara.
2: Ja som Julia Buscholz a ja som 18 let stara. Ja bydlim v Bjapne a moja sletna šula je bova Dolnoserbski gymnázium a mnento študirujom serbsku lec a matematiku za zakvatnu šulu na BTU.
0: Ja, a Julia Berinkova, kotor už znajome ako vedomnostnu soboživačarku Serskega instituta, buža serska ceptarka tých nuacko. Co dojšpíš?
3: Až na koncu mogu bežne a fleksibilne teke dolnosersku rec uživaš a až majú lušt přitom. Ja si myslím, až jo to veľkým vážne. Teke se nažijam, až na koncu rozmiju, ktoré šakorake role serske ceptarky a ceptarie v reálnym živieniu majú. Majú předmiat serštinu, kde je bilinguálne úcich, pen ishi k tomu přížo, až nekak sú expertky a experti za stavizne umiectvo, za politické kúpanie. Also všetko ishi raz ze serského vida, ne? A nakoncu, to nevážnejšie nadok tých ceptarku a ceptariu, jo, tam v šuli sersku atmosféru natvarjaš. A tým žišam taký rúm pebitováš, rož se cúju doma. Gáš naše studirujúce na koncu to všetko rozmijú. A v učobie majú, ja si myslím, pen sme veľa upali.
0: Predný raz pobyduju v rámiku ceptarského studiuma na Bramborskej technickej univerzite Hršubus z Vykomoru. Taký studium ukúbania serských ceptarijov za základnú šulu. Predný raz v serském sedlinském rúmie to groni až studente vici nemusú do Lipska za ceptarský studium. Za Juliu Berinkovú je corajšné vytvorenie semestra bylo kradu vesebné.
3: Ja si myslím, až je to žince obšože vážny moment. A až za Bramborsku, za Vůžicu, jo, veľkým vážne, až niento naše studirujúce o mogu v domoni vestaš a také tu domoniu reprezentirovaš.
0: Nové studium sú uvijali a vytvorili, aby situáciu filujúcich serských ceptariov na základných šulách polepšili. Akle v pěš letach, gaž zakoncuju svý studium, buža se pak pokazáš lec s miustým úspěch. V oktobarském televíznym magazíně Vůžica z Gönjošovici o novém serském studiumě ve Zvem Komarově.

0: Nu vežil naše jezírie v sarských míňách sledujo.
1: Mienia ujasňone. Ved našako mieniovjednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dubrava. V mojom žišetstvě hyšči v NDR-skem casu, jötem je Trattendorf, bylo veľgin cvavne. V šuli su nam ulicovali, až tam su možence natvarili v 50-tych letach v ryšarskem žele,

0: Kukuřicyně.
1: Marita Tatanova Zežilova je naša glucná národninárka. K šíncajšnemu 72. národnému dňu žice jej cvonky domovinské kubky za přijduce živinské lito. Viele srovoští gluky a vjasovy bostakovy svižin. Jo, a my se ljubim žicenjam přizamkňome.

0: Na Bramborske Techniske Universische Vesvam Komorovia su Zora Vetvorili Nove Semester a to za šuch ako su se rozsužili za Zeptarski Studium primarnika Sreženka to groni až budu ve zakvadnych šulach Zeptarisch abo teke v uše šulach v šakorakých předmiatach. Mjase temi sto vesem a čižašča zachopienkaremi so prädne raz styri studentki a jaden student, kotereš su se rozsužili za fachovu kombináciu matematika-serbščina abo nimščina-serbščina. Nikotare mogu južo serski pejedaš, druge akle zachopiju, dvije studentce stejpši švecora na vetvorenje semestra v serske drastvje.
1: Mese Gronilija, šubatojc, a lubojom serbsku kulturu. Ja bydlim v Bokovach a som 20 let stara.
2: Ja som Julia Buscholz a ja som 18 let stara. Ja bydlim v Vjapne a moja sletna šula je bova dolna serbski gymnázium a njento studirujom serbsku lec a matematiku za zakvatnu šulu na BTU.
0: Ja, a Julia Berinkova, kterou už znajome jako vědomnostnou soboživačerku Serského instituta, buža serská ceptarka těch nuacků. Co dojšpíš?
3: Až na koncu mogu běžně a flexibilně také dolnoserskou řec užívat a až mají lust přitom. Já si myslím, až je to velký vážně. Také se nažijám, až na koncu rozmiju, kötere šakorake role serske ceptarki a ceptarje v realnem živjenju maju. Maju předmět serščinu, kde je bilinguálně učíš, pen ishi k tomu přijžo, až nikak su expertki a experti za staviznu, umictvo, za politiske kupanje. Also šikno ishi raz le serskigo vida, ne? A nakrencu, to nevažnější nadok tych ceptarku a ceptarjo jo, tam v šuli sersku atmosféru natvarjaš. A tým žišam taký rúm pebitováš, rož srcujú doma. Gáš naše studirujúce na koncu to všetko rozmijú. A v učobie majú, ja si myslím, pen sme veľa upali.
0: Prädny raz pobiduju w ramiku ceptarskiego studiuma na Bramborskej Technicznej Uniwersytecie Chrzybus z Wykomoru. Taki studium ukubania serskich ceptarjów za zakładną szulu. Prädny raz w serskim sedlińskim rumie to groni aż studenty wycyniemus do Lipska za ceptarski studium. Za Julio Berinkovu jo corajszne wytworenie semestra było kradu wesebne.
3: Ja se myslím, aż jo to żinza obszorze ważny moment. A až za Bramborsku, za Vůžicu, jo velgin vážne, až něto naše studirujúce o mogu v domoni vestáš a také tu domoniu reprezentirováš.
0: Nové studium sú uvijali a vytvorili, aby situáciu filujúcich serských ceptarjov na základných šulách polepšili. Akle v pěš letach, gaž zakoncuju svý studium, buža se pak pokazáš let s mýstým úspěch. V oktobarském televíznym magazíně Vůžica z Gönjošovici o novém serském studiumě ve Zvem Komarově.

0: Serbowa kšije žinca vjaca robudešenje uznameniš, kateraš so angažirujo vele lete za to serske, a to s letosnem mytom domovine a cesnem znamuškom. Predk přepadaša je to přece velike petajmstvo, kto to myto dostanjo. Oficiálne informáciu vezjavijo domovina akle žinca vjacar. Mam ho svojego kolegu Gregora Klima. Gregor, co ga mešaš južo groniš?
1: Domovina jo v sledných letach to gwone myto domovine přece vjece lužam pestčiva, oni jo jech bylo čo. My se dopominame, to su byli Karola Holtova, Jan Bielk a Fred Kaiser. Domovina na to gleda až luže stolnije, srežnije a grnije lužice se pestčio za jich serski angažovat Mong, to pfaši teke za cestne znamuško, s kterým usigne domovina ten cesto nic tak výdobne, ale je veto vážne angažement tých domovinských cvonkov pri svojich jednotlivých kupkách a župach. A jadno my to jo všetci všetvížené za dorost. Oni jo dostala viednica žilovskej vytajžišenie Miline Krauzikojc. Svie dajo teke peníze, to kvône my to jo zvízené 1000 euro.
0: Ja, mi žeke, Gregor, menja mytovanych vám se vieteke kvišči dajome, a to našom nižeskem programje.

0: Nu vežil naše zirje v sarskih menjah, sledujo.
1: Mjenja ujasnjone. Med našago mjenjo vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dubrava. V mojom žišetstvje, hršči v en erskem casu, jotem je Trattendorf, bylo veljín cvavne. V šuli su nam ulicovali, až tam su možence natvarili v 50-tych letach v ryšarskem žiele novu milinárňu, abo dali novemu socialistickému tovaristvoju trebnu energiju. Ten cas nesme zgenili, až jo tam net prvejnje starša funkcionirujúca milinárňa bylo demontirovaná ako reparácia. Najaša jedna. A s takým tom je Trattendorf má vesebný uznam, abo viedobnostne ugronione jo zviezané s viestými asociáciami gledajúce do pomienioného objekta. Ale vodkulč rodujú tom je. Tom je Trattendorf je nímska forma a má ako serbský pendant Dubrava. Tom je zaviesť, že nemusím rozkvasť, to eben jo ako v žincajšnej riece Dubrava. Ale teke ta nímska forma Trattendorf nejo tak nímska ako klince. Se vie, jo to nímske pomienjenie ze svojom dorf, s takým jo to vjas jatnoko lúža, a v tom prietnem elemente Tratten so chova serbske mie Drogota. S takým Trattendorf jo vjas lúža s mienim Drogota, a až to vesobove mie jo se stvrdivo ze svova drogi, to spezna jošo savjestče sami. Vekus náš jano dodaš, až drogi jo svovo nic jano za tok, což kostujo viele pienies, ale teke za to vieljín ľubovane a cestčone. Ale snáš teke to, s čo juž viežili.
0: Dr. Rakita Kšižanka, menjovednika Sarskega instituta, s čo slušali, za dva týždňa bužo zase na reže.